0: čuvao starosta Svaške, prevažni starosta i Svaške, najšće maršavka jak bil, po maršavka ne na každem veširu bil. No i tak to vyhledalo, no. Ja sobi ne robio, znate, že ha, tak malo biti, bo da. Ja napisao ta jak na Šiatkovi, jak Janio mi išao pisao, jak mi to predao, jak jakus vidio, kus tih melodij pozbera, melodij jak melodij, ali tih prišpivu sliv, sme pozberali, popisali. No i vešlo tak. Ja navid, jak jem začal pisati, to navid jem ne dumao, znate, že to vyjde taká knižka. Ja dúfam, že to vyjde 20-30 storín, môže. Potom to. Potom už im vidím, že to bude što si vece. Ale tak, jak my zbierali, že to sa povtária, to také.
1: Jak ste hodili medzi ľudí, to ste už mali taký návyk, že slucháte i o to, čo si povil interesujúčoho.
0: Tak ja chodil do prepovídky, to ja ľúbil slucháte. Jak jem nemal na čem zapisať, ale prvášne, jak jem tam, kde si išiel, tak tam svoj bral nekaký notes i dlhopis. Ale jak jem nie to zapamätám, prišiel do mňa, tam svoj zapisal. A neraz, jak jem takých tam starších ľudí, jak v Polánach, že jak jem, ja tam na video opovídam, jak jem jichal neraz z lisa a taký dido Fedak, on ľúbil šidyť, sa už jak taký starší byl. A ja vás s ním ľúbil, bo on taký byl smýšlý, žartulivý a pohodil z Vilšny, znáte. A Vilšna to také sevo, tiež veselené tam nikoho praví nespýtkal, ani na Ukrajine z Vilšny. Jeden vin. A ja tam administroval, tam my pracovali. Ja neraz varujú, dedu, jedu z vašeho lisa, tam neraz, no to povídajte nám, to neraz my šili. A on mi po kieluchu vypil, bo lísnik se, čo si mu zima, tým raportívci, bo to v zim ide, zima, líši, no na to jak líš, no. Ja povídam, ideš do lísa, neznáš, kole verneš, ani, jak môžeš zabudeť, ríš, no vyvál. Ja žartuju, ale no tak sme, no to povídajte nám, čo. A on ľúbil tak, had, znal to tie presivy, a ľúbil tam, kde tak, zaučite, a ja nám opovídal. To ja hovorím, to čakajte, bo ja sa to môžu zapísať. A našto to bude, to by sa hovorím, tak, že by to zostalo, hovorím, nepropalo. Ale to nelemiene, no to tam i Mikolaj Gabu, a to znáte Mikolaj, no, taký tam bíjač trochu, ale Lemkivský, víš, jen to tú knižku napísal, Olchoviec Lemkov, jak to už nepamiatajte, ale to tú knižku, čo ostatní Lemka byla. No i tak to znáte, ja sa tým interesoval, im zberal. Dej sme, navíc tak, nikto neznal, že ja tam toto zberam. Bo tam pár ľudí znalo, nie? Ale takže by znali, že ja to oficijne, nie? Že ja zberam, že ja to spisujem. To vždy znáte, na počátku to vlády navíc, jak to prichodili, to. By znali, že ja to si spisujem, to by mi to zabrali. Také byly časy.
1: No i nebojali ste sa, že to si môže...
0: No to ja tak sa nebojím, no všetkoho sa nebudete bojať. No i tývko sa možno bojať. Ja neraz sa stavľal čupury sme sa s týma Poliakami, s týma úriadnikami, s veľkýma. Prešli ste na naše, znišili ste v našich, že šidete našimi lisami, gazdujete i ešte vám smrdi dlemko. No to tak. No to tak to... Veľký ste christiány, no. Tak robili od christiány. Neraz ksiądzem jem się rimokatolicky. Neraz by tam się, znate. Ja nikdom się nie zaperał. Oni dobrzy znali. Kto ja, što ja. I nikdom nie mam také, że ja, što si hirszy od... A što ja hirszy od tebe, varia. A w czym jest ty mudrzyjszy od mene? Ja ne chodžu do tebe spati, ty ne chodíš do mene isti. Što hočeš od mene? Ja ne prišel na tvoje, tyž prišel na moje. I što hoč do mene tu? Pribudo, budeš skakal, čiš to. A i byli zmišljam, pani, to ja ište za kavalerijski, za kavalerijski. Tu tak bylo v Krapni, znate, že jak sme prišli, už potom, jak vrnulo paru tých rusnakiv z zachodu, tak nazveme, no to už nás byla sila.